Ach, přebieda mne smutnému. Ach, přebieda mne hříšnému. Když na lidskou myslím vrtkost, píchu, hřích, zlost, žalost, pláč jest můj host. Dnové moji pomíjejí, áno, podobně zmizejí, co stín na stěně netráva, jest má sláva. Žádná radost není pravá. Dej pomoc svou, Jezu Kriste, o Synu Pany Přečisté. Duchu Svatý, osvěcuj nás, potěšuj nás. Amen, Bože, uslyšíš nás. Amen.

proč ten svět bojuje pod bídnou marností, jehožto veselost zde nemá stálosti. Lépe věř literám napsaným na ledě, než světu bídnemu, jeho lstivé radě. O, bídna marnosti, proč se tak vypínáš? Co jsi a co budeš, na to nespomínáš? Neb nevíš dokonce, co zítra dočekáš. Hleď dobře čini ti, pokud ještě čas máš. Pane Bože milý, ráčíš nám to dati, bychom hříchu našich mohli litovati, blížních milujíce, v lásce zůstávati a potom po smrti k tobě se dostati.

15:30, dragi slušaoci, slede Zvonko Bogdan, Mirjana Spasić i Milan Prunić.